0: We gate falls ige glor focal erachal o Chartlan RTE region gaeltachta. Cluisimid slechta inia on leawr email na farage. Iscríb Einrich Becker, fear a rugú sin aramán sa mil nídeag sa seacht, agus chur spéis a tradisiún béal na héran in óige. Thug sé aird a tíirse an nídeag trí a hocht, le staidir a dhéanana ar an ghaeilge, agus ar bhéalas is na ghaeil. Áit sa chaise blianta fada ag chrí ile an áran agus a Gonamara, a chur bár fáis ar a chud ghaeilge agus a bailú bhéalas is ó na daoine. Bailúchán atá sa leabhar a méal na farage, chuid go na scéalta a thuig Einrich Becker ó bhaintear a níorthir in sa 1930 agus na 1940 faoi chúrsaí feamainne, faoi nuarige agus gachar bhainlé. An tíoch réaltóir Martin James C. O'Flaherty i lé ón leabhar i méal na farage gun sra focal ar ocal a cruilúir dús a 1999. Fágamat faoia.
1: Bogun bráinún chún mhara leis a taoile tuile. Idir pádar sóg as bála normda inin an sír. A chalás idir pádar idir sa mí me teachta bhála, íoch sé anear bocht ag a gládach a héin agus nuair a bhí bhail chas uorma. A chíla gul tú báca chad irim se, á sé tám idir sa. Bhí clia mhór fámuni arom idir sa, agus cair dér tú idir sa, achur léagú me. Bhí ná teán sa leún idir sa agus chudú sa mulán me idir sa, chud dibhain héin idir sa tá drochra ar mahál. Næstu þess að veit að hann hóði hjúrti múðir. Sintir um sjannu hóði beitast með sér hjúrti þig að nú vokt. Ég hann sé hérna klíða voru að munir í diginn tókast að tjæst eða sem óvá. Ach, hýla, þér mér skuldu að hann var ára tóð þess að það drók ræði kjartar með hans. Skerði þeirra gott, ára nýli saman þess að tá ljæskóra þess að nú skóra þess að guðvirjáni en hún varu þess að maður hál. Sára til þess að það snáðin sjáma þess að síma sísa þess að sára til galina gín þess að. Mae eisiau bai dad gawd ydyn, mae eisiau gysfoldi. Mae edrym i edrym wanti maach. Ach dyrwch na sian i'n edrych yn tyw, dyrwch na sian i'n nach ffeidr i edrym wanti leis y teili traf agos dwrs mae eisiau'n lem o gwni. Sgwm o tra nŵ tyli ta sian eisiau dyrsa, nil mis eisiau dyrsa nan, gael yw aile gos gwydibyn eisiau ni chol o mae nil o nocht eisiau dyrsa, mae'r maen y tŵ maach i'l. Ach fi snod egi, ta sa dan nŵ, ta tri chi nal snod i'n, ta snod i wegond, fi snod i'n na siam na, mi di si i ddiar nal stocwili. Ac ydi fi snod i'n gysio, snod i'n fil, tych mor an si hawli ag y farbocht, lod i'r cairt, agos bar bryo i geir ar. A chwa mae hen i gynna hawl y farbocht, agos gwydi fi'n fi trwy am. Da said, gan o'n bant dialog as meir posti di gynta fe chai beiciwch dy gwn i gys gan o'n bant dialog as meir ein yni manwm gymyn pian ar ob. A fi mae pleili na hol agos wain mae cwpl cawn o'n mach na ro'r adys deach. A chyr dyri nir o'n mae dyn a'n wael eisiau gawn si. Fi eisiau ro'r adys deach. A dyrim si. Cer ta tu yna dyr sa. Ta meir mw yel o dyrim si. Chan nw tiwr fair pleig o mw dyrim si. Ta meir gyr o mam o hogeol. Ar y chlair i ddysra, nas bar o'l fhwyl i ddysra, nas bar o'l fhwyl. A i brych hwgod iad. Agos ydych chi ddysg ydw feir ffrasio, nhw ddysg ydych yn y gwyd meirach i ddysg Heinrich Becker le pader. O'r ychydig ydych ddysra, ys minic yn ysg ddysra, fych mwyd ddysg fych yn iawn yn siodig yn tyw, gos ych mwyd ddysg yn y ffam yn iawn. Agos ni fach cwyn y biad ar gwng o'ch cawn gwn y brawn sio, nhw gwn y ddysg ni sio dy feir. Wel, fe bi cyrd y fi iawn, lys y teulu traf, Ishtech o fech agol, ishtech tili. Yn brian hain, sech chi me cha fos gyr chwi cyn. Ni ffeidr, ach le nadwr ni ysyn, nadwr o tili tili. Fe bi cyn nadwr a hain, bogun cha. Agos ys frwsta waint yn chyn. Ys frwsta waint le tili tili. Frwsta mwys, sy'n siŵr al ti glan agos ys aish dech rwda. Ach anu, anu tarw di aish dech awan, tau. Sgeil aish dech alin ish ag lawras o cwneilo, y maile normda yn yna sir, fi shashaw. Fwy lesw ffamwni, rŵn lesu hyn o lochlonwch, a hwgwns Heinrich Becker, right?

An gar I sinna sé idir lóras vidí seachir fádo na ri vín tíir se ag na lochonaí ní ra an leú tastal bóba digin tú. Ví leún garí i gana nimmaraco. Agus nu a hánig i dreimeisteach a díbar na lochonaí as a tírin sin, an go bhice me na seinir man an cuiinúir cé hánig isteach a chur chumar be freid se agus íbar se na lochonaí. Ach ví ar fád scoúpaí mácha as a tíige a cha teirigus amach. Sin ar aáca, igus nu a ví, Díra an dreimseir an tír tóí aachcha díradar ar a bhes an lochonach an tair, gáhácha dís beha nó gobácha dís beha a chuseachtóbb chorá an leasú le chola gáirí, mar bhín leasú aachcha le chola gáirí agus chola bhla gárá á. Bhí teachúir ceann na nimúdih a bhí cechar a ráil. Bhil idir a tair na chuún cheiste inseo mu sé í beidir se ach máraí mhacha dosacha dúirte agus inseo men sin íbe. Bhadar amach. Is na dúhhaad ar amach. Is idir a lochlanach, an sean lochlanach, mar a gíon is mis freisin idir se, agus bícha tanróg a bráchar idir se, go dio idir se, agus a méidi chucus a mú díos idir se, agus a níos ipse. Is bhaad ar an sin ehé freisin. Well, ní le an áit ar chraig ná nénat ná nén físa bag crífó i gáhú leáin, ach go bhéta díis, bíidir ná fátí chur a chuláid. Bhín leas a wacú fe bí cen chuia, bhí se acú. De cean is, Gá me amachchan na crágan seo fós spottíbe agus tí greig agus bhí te churaú. Bhín leas bhacha ba dgan tú ag na lochonaí ar teanna nimúidir febí chuada ráil. Ó bhíidir ar iní leseo bhí siad hí ó chola me na seanna ína fádará na ri bhíidir a fáil anró dgan túáin leasú agus a tarint na fhamúin ar an raim agus chalurad, bhídí se gascan ar na lochlannaí nárá an rún nún scéalacha cechiíradar an nána leasú bháil. Sugus nach mo chan anró ar a peine dgin tú, ach sinna dága tanró orne i dí bhchan agus a bhééis go deú. A cé se chorrappa bhí i me gear a cuiinú sin ar bbáir ché chuir amach na lochlanna blian ború i dé Heinrich Becker. A hené, Aim sir blian ború. Blian ború who defeated the Danes at the Battle of Clontarf. Agus bhí mu dé sin nach deúinú de hiar tí teánna blion hána, Agus bhí an sein déon seo lochlannach istíán istí a sno go bhí se, agus bhí bartnú trúr a le gasú istí néanach leis. Agus chu sé teánmhail man nach buchail mága be inisi an fearsa an lochlannach se hír, a sé hír an sin tíí gan chuúta sein. Úl an mórta sa leis. Bhil, bhí sé istí a sno go lá sé chumar begus í pára ceine agus or a bhí lána tipán bhí mai clí nó dana le go níanana díag rástair agus vidra caiin. A bhí fear le go na déint, bhí sé hí san sinna ag lách, bhí se smóáil is is an áilán, smóáil na nácan na chuoi. Agus túirtainna cin te acu, is ceár go racha ba bhés a tileanna dúgad de se mar bhí dí fádó. Dir maiiclí nó dana le de se be sé nún sa táama de se a brain bar uháin. Níanana deagrástar bhaiclí nó dana le fearbach. A chuir chumar be chuir i bo se cheán amachchas tar sa snú agus se daine se buchail óla síle a thugann siadir. A séir de se. Ar a chuáta í tácha na bbáte de se brain ború de se, brain ború de se last his glass siú. Scélíon ina sé duine céar an machchaine mar as a gohil líon cárna, faoi bhálach a bhí ra leagó in íos go agus leagó neamúin. Chá me bhhaidinn se i dtíir cíarrán chu mé go rá i gcear a femúine dubh. Agus na rion bá sacrí fé meamhaineam os sa se chuir múrclach is neachta, mí fehra bhí an. Chá mé fáca faoi bhna eile bhí nachcha dírá. Ach bhí me mohín sin síos faoi bhna heile agus chunig man do san fád a femhaine seo sínta amach sa lád, agus hí me amach mo láh agus hálinn me stecha do san. As bhí se fása ag hamróid, agus hí me dinastáidir idir meachchar se fás a chunig me breach be go bhhaú ar i bhemúin. Agus bhí chudíanana bhreaic agus híon chuideala a neamún dgan tú. Bhí siar an áitiú cheartún dribal a bhéir femúí ví a dribal agus an chuidir leónna bhreaic ach séúir breach a bhíán á bbáhlach. Ach tinis me go go leordaíine agus hí an archiréid go leordaíine me a níla sam cin fá gur a léidir bhil gur há go léidir go rud. A múhaidim héin, bhil a múhaidim héin hí seinse chun sagart agus hí an archiré tesa nachchan aridir me bhla sein níor ceap se nachhhéta go léidir tálú.
Ata mae hyn y cap o gofeta cha tarlw, agos gwr brec o fi o'n, brec o fi sy'n malwch, wel ber yn y balwch, ydy gen tŵch o difwch chi, ysgolti chi yn y carigau, agos yn chyni di gen tŵch o bech i'r honig, wyl dda gwr gwrin cha cwynwch as y gyn, agos gwr cha hyn o leir o barfa beidio'r tŷ, nhw cerg o hecht yn ei, agos gwr donig droch o un chyn, nhw droch los dar ymyn, nhw cori i warigau, agos gwr dibrif, nhw gwr sgaip ysbon, nhw na hyfwch chi, er y garg sian, nhw wedi nied, agos gwyniachod ar y wastw, er y fewn. Agus gofeta cha a hyn o'ch rahu wedi gwyish yn ymwyd iawn. Wel, mae'r o'r hawl o'ch anbawl o'ch yn ymwneud â'ch gynnu ni'n mysyn na'n un chi'ch gach i'r hawl o'ch. Lawr as o'ch cynnyddo as bala normna yn ymwneud â'ch seir, e dyn eich eich gael cha gael Heinrich Becker, fwy'n gwy o'r wara o'ch gwyd modri cwt ffion, mas cwt ffion i fi iawn. Cerdi yma chwrtw a'ch ffamwyn is a glad o'ch yn eisiau ni ddysa, hys yn chynig Paul na beis, digos, wael fi mae hir ar cwrt hir ar y maile hir nhw gwrw sian dowch lwgs yn ei. O, i fi ddau ielwi. Fi chan iawn mwyn i'r tamsyn, wael, gan eir o'ch let, mae'r dyr o, fi chi le liesw. Mae'r eir o'ch let yn chynig hachle yn y bael yw, wael yw wyl ysad, fe chi eich dyn i chi'n tyle. Ach, fi chi toki, fi chi tastal wyni, digan tŵl yn ymgarant eisiau ni to hys eich alwch yn chynig. Vi chi toki eg kursa kint veidir chula lao, wael e dirim sian leisha ar chamor pe ni veshi eg eina nagui. Vi in teile gale maach, gau maa shisa dirim sian lam hain agus chua. Wael, lig maa fad, is ar imuri vachun sian hisa nash aga tach sian his. Lig maa fad, shis maach nash ar aiti waikil ned an sian. Wael, lig maa fad agus vi gaa waada maara sian ish gadeirach hisa aga tach. Agus vidra mo. Agus honig sé dam, agus nŵr e honig, ddim eisiau dy cwrtw cwnini. Ar ysiech yr asbro i amsarb, ach ddim eisiau sys a chymor be. Agus un iawn yn iawn, agus os yma bael yw hys, fi olion, olfog, agus os yma bael yw wel. Fi si garaf e bael i am, nŵr e chwnig me e teacht yn ôl. Mae'r sôn ys, o chloch, gw cloch, agus i rybl crochdeg. Wel fi siach y môr, Wel, ni dy samwyr eich cael wain bod fi chymolus chorbyn. Wel, fi eich chymolus stwmpa ma gwaad. Stwmpa ma ffrasin. Ni'r gyn ma chrwych. Agos, rwy'n meg yn ael, le fe hwys ydy gynt. Agos, o'n nŵ mechyn, e fi ma hwys. Dig ma ffad chymas i ma nan, er mwchyd gael. Fi dyrstan mi, ni cwnini ydy gynt. Mae'r fi cwnini gwylio'r, fi dyr hwys yn eisyn. Cwnini gwylio'r sy'n sebalach yn y tamsyn. Agus boi dead y fi cio, nad y honig i chyd llawn gan y gair, ni fran y sir amser nes chorybu, olc na mae. Fi se wwsg y choch ys megio mae gen am ardyr. Agus, nad y fi se hwys ar y môr, agus y stech sy'n mwyl, agus nad y ni fran y se ein tîm, ni yn oed. Ach nad y honig y madal e digant, o fi se wad ni bylodir e, agus ni bywl na'n chyd wad, a honig madal bygwyr. Ach fi un peidio y siwl eis, Gwr chwyrdd o'r sair ar war aile, agos gwr chwyrdd o'r maach leis yn oile, sy'n nysgu, maach sy'n warg. Agos yn sy'n warg, yw gwyd dwy fi ond cynnych rhwm gymau. Agos i'n arg yn brysio stechon. Ach, chwan ma dog sian sy'n ydyn nhw, chwan sy'n maach yn y iel oedich. Ach, nyr i fwyr mysio warg, agos nyr i fwyr mysio moa, rwmach yn maen nyr i'n agos i mewn an, agos ni'n stomp mae gydan i'n mensio. Agos nyr i honi gydas, Fydor yn y golo, mwyn ti'n chwilio yn y golo, Ach fi te, sy te ffot yn sy'n ma ddiar o'ch asna tynnu, agos fi mwg, agos bain, agos rawn, agos siwg, agos chol yr ydyr i mawrd yn sy'n ach. Dim e'n plach i'r chymol, agos leag ma'n chair yn siog, agos chwam e gywynio, agos ma'ch sam, wael chwam e gywynio gyda bren, agos har ma, hwg ma, chwyd ma'n blaen, wael ma'n blaen gynlynio gyda digan to, agos ma'ch sam o'r honig dy modri. A fi'n peir y mwg, ma'ch dyrach ar ein o'n ffynio gyda'r troed, agos edyn nhw loi, ma'r sian ysg o dyrach, nhw loi sy'n ti sy'r, ma'r sian. Agus idr lan le ffwyl, agus i'r stroci, agus y glos, agus y bwyncyn stroci, agus chwli fil yn ni, agus y peth yn y lai. Ach dan, mae'r chymor bygwyr mewn lo, agus ni'n y Samson ar y Martin, a mae'n cael gyfe, gyreir eisiau. Ach, nach nech eisiau sys yn eichl. Wel, ni'n y Samson eisiau, chwm yn sys ar maed, yn agus nwyr i chwa, ogymwylenni maed, maed o'ch sio, ogymwylenni edig. Agos nŵr i chwmwyd mach ar ein notio'r hwgwyd ar y dîr edrych yn tŵw. Hes si agos os si a brenn o'r ma. Agos dŵr mae'r eisiau mychd agos eol. Ac siw si a sys agos o'ch si a sys y dŵr yn mynd gyda gwac. Fi si a'n siwd agos eil chwl y chyn agos o'ch os o'n ordi.
agus gacha é níchlí ví a leitsanis, go chéri cín go dhéchlo, ví sé tíos mar seo, tíos hára díal, tímú. Agus í cámóid mór víltach go ungu jál hír na ribol, chomór le dúan, chomór le dúan a wakamé díaf dúan le mangach

0: haran he bar satir. Agus damatir si vialte sin. Vaxe siúd fost he igan stát mar vín sit rúsa bar agus art mar sin mar orani. Ach vir siúd a hír fein dúchu se agant agus dúl sárgrí líds agus is kvínlum úr vain og blíant a fada trúiskur júnas an pokar bilgus kachinat mar sin vi me hóli líds vi se kanna ig ard afrins an ard agli sjón fél padrig agus ta hana te fumud an ard agli agus ta hjúlan se farsha trast na chum agus chrushelabum agus dúr se ismise darachok kahain agus gurishe lum igan aum sin nor vis a queen of eran rod sitig o wasyn ysdi ni da mach rod yn a chiart sitir sio gomach se siúd in eirin agus meddwl mewn sio conny leis y blaen ni geili mewn na fe yn tarm
1: ni chyti mewn sio ach
0: na fel yn cart agum
1: ffawl tiach na y bai sin agus mwran dael y hed
0: agus ni'r fe yn teyn dyna
1: No, like Shannon Shannon Fortkin Tyler Shine to reach to le Norich Mitchell er star an a lead ahne and to so gumur Darnell and Tory to go who gar nahne fein ahne doing ach also the good lush darach an hier vlien shin we Clara radio correct richten ready geschurd to machen kid lp3 darach a gobranichter shot darach nis on I'm sure shin agus an captain normal ahne ge Dar chu cahain a éistú a rúsal.

0: stocha fadar tá mi taga gudi dira an chlór agus bafailam písin biog rá maiolar tríin agus tásagum ná fylltúr á hástale sin a kafar é rá. Vi clú agus káil do aher mar hiol tór agus is dachar an rá dé de clown kjól tóra ein dina díf é de lennúnt ach dyn man meid sem maiolar tsa tá da chunar féin gar ha mach a gut agus tan tú búl letter aig agus vi mar mis is tus agus cór chúlé I canna ag sochrud an sin le dyrní drahár na pátig a súlefain a tán seo gúlé istig a man loch a gorkai agus diachus trasnort agus vi tú a canna sám gochurtúch fén an kjólis agus dúrt me lom fén gur úntach an rodde gofil de velach féin feite gud agus tú bunt anna irfucht as.
1: Nú bú jæs vat eisne rá, ach es gæle sin vícht ufi jærkig sén bedur mér tam í dróch ángrúcht í héle, ach du lúas sin kór, þess ekki ljóra stokk ný fædil minn kvarich, ég nú gán písa kjóla hos nýsa kur kjóla héle dún kór, nærik sjáttu hennar kælag maher, agus sjá kjánsin kjæður dýnus rúið an gomani hér dættu ekki svísið að frífleidugum rúð necha tínta gur er ís kjólmaher agus mjög kjól feinig er einn státsja vann unnurig le kjælið en kjædur agus binn le lín effurna fápa barkin ní aniske agus sjá hæn písa hænidur ach sjá hvöf an original mér defa korkúlega agus an gomani hér dættu verið

0: tam fakal mann finnish knach agus ni ni ko okale mann I her ach einem Tím prýs nám tobušte na rehitce, na rehitce tách, má pokus Marie v gasuře kynt se víše tách, se drama mrzera. A s kmenou tam líne vígání ní vidí, kada harle mína Marta, kada harle mína Marta, když tu čí koplujete, šne víše drama mrzera, šne víše skript. Kata agus a líne de Marta.
1: Vandýrn, že mína Marta.
0: Kaus am. Vá tás má pokus a lotin se faktorie fad kůl rauán mrzera, finnískýl, no finnískýnach. Níl sem hann kjöta einn, Lára Várta, og Márta sé, og hann Márta sé.
1: Ach, dyrni, Lára Várta.
0: Já, það sem?
1: Er legin, dyrni dákuma e.
0: Já.
1: Sýnraðu dyrni, ná fæn lókt einn tefða.
0: Já.
2: Hólúlega sem ný Várta. Já, sem ný
1: Várta.
2: Ach, lúttjum fínt þeirri sættinni, febrikett fyrir væri næjar, mér vím sér að næjar dialógin, hvernig þeirri sættinni sinn, Sér með, maður tekan bríðan kæntinni er rúði í veð náttúr í herindir í sjáttinu og kunni í vegðin í erindir í sjáttinu og ábúr nýttir í sjáttinu og maður sinni og bíðum gún í kæra innum akkert jæras með Sér fónarum bíðum fyrir gríni og rú nénu árun í harla sér fyrir vétin í hækint
0: Hækint er fæð
2: Og vétin í rá til Saharinn Bríðan þetta við gerir rá Nú í né, nú heis nefn dæða úna Nú heis nefn í né Ach, well, it's like we're in weekend shows. Kept him going just to Frankie.
1: Oh, just to Frankie, cool.
2: It's not real. Ach, Neil Sam, Barham, Auber, it's very sharp.
0: Well, now, right, you're right, it's a weekend. Nach mehr a bunk fosse mehr aber kein der lot of weekend no lot on the weekend
2: ach tar de tag ik jasmine schön aber geht in der schacht und mal hat das schon wer usat der frischen ta aber in schock geht in der schacht und mal der halt skill mit mach der neuer gehe
0: ach gut gewet hat gut ich hatte der der in der schacht ne August und der schacht ne hat der tar gebend und noch der in der schacht ne no ich hat und der Sjáttinni, brann sé. Skúl trí lágist í dyrir sjáttinni, maður higginn túl að...
1: Bein dán og hún lágðirn
0: og... Óvel, brann sé, þið kreddist þau. Og múið kreddir behæð.
1: Vel, kann hef gynir tró, hjáum kján og sjáttinni marsin.
0: Og hjáum kján, vat hann veitir eða sér ekki gján sinni rístinni.
1: Ó, Tami, kundi sinns með veður mér sé.
0: Kjæða hverjins? Og hjáum kján og sjáttinni?
1: Mér ný við dyrir sjáttinni gynir nekkar.
3: Good dig, good dining the weekends.
0: Rwy'n siarad am sy'n gwybod o'ch ochiol i'r tŵl i felys, mae dyra olos eich dyr yn y siachtyn nhw, cyrdy gosgwr gwrwbolw ffer eich dyr yn y siachtyn nhw, mae dyra bod fach ar i gyd yn y ffoc o beidr.
3: Fetwch sy'n siarad eich dyr y siachtyn nhw be? Sy'n siarad ni gogwr dônach e?
0: Gwydirwch.
3: Aba gyr chosir o ddeg yn dim art.
0: Sa.
3: Agus gyr warse eich a siachtlo. Sa. Harlo sio eich dyr yn y siachtyn
0: nhw.
3: Sa. Níl sagum tam ekkur nað kistu.
0: Tasam.
3: Þetta mér sem ekki dýni tagið
1: eistu. Það er skil kenningi nýðir sjáttinu, hálfa sér það dýðir sjáttinu, kjúkur dýðir sjáttinu.
0: Erin chuma le hachtar eis gyda'i cest iasun, sy'n cest eitha'i dasun dar yna chi be, yn yna mwyd clarach chi yn dyrus achtyn yn o clarach chi yn dyrus achtyn. Gwys e'n fragros tau eich o ffadas feidr yn fragros hwrs gwyl yn ffocl dyrus ffyrinch gynnwch agos ma lianan tu yn riel sy'n agos gwr clarach chi yn dyrus achtyn y ta.
2: Cwrs dy fel ni hyn.
0: Cwrs dy fel ni hyn.
2: Nach roed dyn ni gynnt rhan gwr cwrs yn fewn i hyn bwy hirtaf yn
1: sy'n.
0: Dyn ni'n sy'n achos dor am Bellach le mean
1: Liam
0: Ebenee
2: Sneu
0: chi sgrifon Liam Pio Marachu Liam

0: eilíní chonachúr agus fil í garaví. Nishti over ele fadlin. Sholoch agron no dan laur the Western Island, La Robin Flower, e kelure an vlaskeid na blianasa. Vise 400 meter ha skrite fe Robin Flower an siv anim.ie, agas an hiad brother ha skrite an nasa. Nir a vean sasnach a hog lorog homoor lean na gaelge is a hog flower. Agus is a reigen sglóri gaelge da ean thais a bhí chóba úil le pobl gaeltachta is a bhí sesin le muintrum vascaid. Aste hóir agus fila crochanta a bahe. Calach Robin Flower, nú bláhín, an séu ládiag da anar nédiga da hadu sé, agus scapach a lúarach an lasgaid. Eis domid le písa cainte a ginnan fila, aste hóir agus úder, Sean O'Luing ó Valdinar Teirig, a Robin Flower, sa vlien naidig a hocht au chi.
1: Vi sel vlahin reinti idr lundin agus an blaskaid. Se har dain sklairachta a vi bonnage a lundin ar lav skrivini agus lawir. Stadir ar heil tanga agus shanachas nanine a vi bonnage sa blaskaid. Vi an daav reinti stadir sin a takulian a keile. Agus is a chydruf ar an a leon bu wailam begon trocht a genab an sa. Yn agel eich cael leeds e Yorkshire dwysgar tasn o rwgwch bla hyn. Bydd dwch ys lein agos alianawn o hynsir. Leinsig o gheilf e bam eintir fawr. Wyn se chym yn y lein yma chan Oxford agos treis blen sy'n armoen ffwrs e post y museum na Bretany. Ni museum e reich ar eich yn arno ach lewlan agos tŵctor lewlan na Bretany e'r unwf. Fyr ofer cad a hwg bla hyn chan yn y lewn. Bhí bailúchán mór láf scrífinní gaelge a múzeím na Bretany. Bhí tuirisg scrífa e chyda cosan uir am chláir agus cuid fúr ele nár af chlárahe an eichar. Chyr bláhín rybe chlár na láf scrífinní gaelge sa múzeím e chríach nó, ach chyga sin nír fúrda sean gaelge agus mean gaelge dálim. Bhí cúrsa á hagas gans na hawr sin a sgail ard lén na gaelge am laic lia agus fúr flawr cad ona uachtarán Eid ar astal agus fwrs e sym elegid chan a chosta si ddig. Chwrs e ahen ys ysgwyl e'r gasra ffair a fi treis leon ag eilge a harag chwfa ffein mar chwrm seil. O'r hyson fi Richard Best, Julius Bacarni agus Carl Marstrander. Dawn ffaras am blaen sglaidach das ag eilge fe hege bo fael e blaen frisin olas cart a chwr e'r ag eilge fyw. Fwyl Carl Marstrander do trwys a hwrt ar ym las gaid. Gwrbawn as ffawr, agos as glynu y fi'n tanga a lawrt, agos dyl da ffawlym gyda'i tmas o'r crin. Gwfwyr y dyrm ar sy'n blau hyn, ag dyl ar bord na trenach dy gyrcair i, mae'r fi eisiau ymwneud â chadef cad y fech rymys. Blin y hreola hon blasgaid, mire na y gyd agos y de. Hyt fi'n rhaid eisiau'n ddelon, ffesta me a'r hwch ysfeini. Tá tagart í omadúla le fáil don ngána bhíge ar an áit. Tá fláur imithe go helán tír a chana a dúrt an túdar cúna mair. Helán a chrí agus a chana gan dát, agus muintir na leáin, bíðar go hile agus go hénarach in a gárdige. Nósin rodíd a vláhín ná nósin don sagart ar sa faracha, mar a gainú ar an muintir a slú a viatra. Edig rian y lawn ti ffordig eich o hain a danach bla hyn. Nog o'r ffos coet yn un rhi sian o'r cas yn o'n chyn ac yn ies yn danach sy ti warn eich o hyn. Ystawch o gyrbiad na trosnes yn y hwg sier yn y lawn na tref si bo hwn y si yn y heil. Ac mae'r iain o'r sin le hym e blwyrau a sletr eich o'l sy gyda'i caro o hyg yn rhi. Sio hen letr. Fedr gysmyn o'r ffa e'r hecht yn so. Tá ífnus an dawn a winti gymas, agus darlwm na fwyl ynad eile ar chlár na crenisio yn chorhelis. Diad ffasa lwys dîn dael a gawndus na tihe nŵ, mar a fiatach an rhi ffein a aeti hwrtid, agus chlwys ffas gwn ag eilgi. Agus onwyr gyr carale mar strander agus lwm ffein to, galamit gyfeir ffaelte agus ciad. Tá am anafrydu wyl y caint agus y geistiocht, tá ciad lehanach sgelt y sgrif y sysigwm agus wylgwm leisio'n edrych cian ar eist solofocod. Níl éan tóra le cynáltas na nínilum. Dreir na cór le fwrsi á var strander chyr blá hín efein fe hagas maisi chrihin. Is rod súhinsioch sy'n letriacht an caradas edrych an mert arsa, tysg gyrhainig edrych sy'n torri ffonta as das

0: Annach id ebre erfad sa British Museum sa nar yin?
1: Yn blahin, annach id ebre erfad sa British Museum. Dychr se agar er na laif skifni gael gyta awn agus gyn se gylenta agus gyslacht fyrir agus ta se erchewn dan a lawr a small coil er len na gaelge.
0: Agus gan dawt I chioen ca am erog wyd alpriag o thein fefol o hyn sy'n Journal of the Kerry Archaeological and Historical Society ddim len na gydag siacht as o siacht sy'n I fyddi de. Gwyd y mil yma agat I chioen ystach ystach agus eicht yn tegin hwrt yn er vlo hyn, Robin Flower.
1: Fael ta rota fran dain, slan agus benacht
0: le. Slan.
2: An tuadar Sean O'Luing a caint le brandán farteir sa vlien naidig a hochtau chi a Robin Flower. Jaslam mo vaachas a ghaile a lein ve coin a via mon rúniachta, agus liv sigaleid as for gó luadar. Ná darúd mas rada gur valiv míj ar le a chlos ar an glórsa, ní gaudí vach tangavali yna vlumsa nu a lein, nu riafas da hiola di cartlan bng ag rte.ie. Is le aurán o ghinne da vinter in a leoin a ghagamid slán a gaivinuv. Seo chuiv muirish o dála nu dáli, agus Om balle a ha loiv le shud. La ma ha gif galeid.
3: Sna bui vini veg fiach in tina maan ta gus mi se ag achla da shul. No ag fiach is ag

Och jalgon skala. Kejna hästur i morotas skonna ger lärd mohol. Charlton Heston Ianens Port Judah Ben Hur. August Stephen Boyd as Glan Gormla Agunda Entrama Ianens Port Mesele. Achanoridet hans skonan lande hästur i kalula session. Rodella session bigi färmach kon hjol. Så skönan, och om Miklas rasa. Det är fyraven. Sjöven åtta skägges, kochtuchen åtta skäle, de rörmare ellens gån rörg. Agus, ljärn sjärmar sin, är kanske för en gål. Bir gå, vi ska dyrk mara durtse. Om gett nu med där hasson skönan och bäckturlån och historia, vi med fyr riktiga gål, agus om skär skärsälls och rörg, if he machos ar goes. Lémen yeshen goer Miklas Rasa, askar es a chut comadoirachta. Goer stuurhoren skonan William Wyler, askar ele, agus an priwaistur Charlton Heston, askar ele fos. Goed even, fweren skonan ein askar deegar fad, agus fwer Stephen Boyd kiongona Golden Globe Awards. Kegur skonan fade, Tim on Tam Hart and Gunnison. Neat in Mahula, ho Yalgun Skylon. No go stop and Rahina Nina at thy brother's gone on, a girl suas as a year. Ni more an eyebre or any man nation is Shumra Stazier and Holoste, Acha Cream Rushirer. Gahadidir and Rasa more carbot. Good even, Wosha on Rasa Kena, Shan Cheamry onum, a who is sheer. Gwyd i losin o'n eir y sawr yn y blion yn eidio cwy gydo, nwyr fi mewn siach mwy yn y gwys, agos mae'r altrymocht, herdyn sy'n fforbocha, le mwynt i'r mwawr. Fi yn y garnt i ffeir y Skype i'r ffod y waile, agos hos o mwyt sy'n ar ei hys le bôr, y bailwn o gogwy yn y gion, agos yn y gion. Lyn nhw'n y carn i ffeir le loif. Fair o oen hwys ar y gor, y socrw, agos yn fair eile y picol swysig. Obyr, wal, anrotioch. Agos, fi'ch imni sgaiti go reipoch capel, oeddioch o'ch o'n ymwyr cymiawch yn oro. Son olyn, ffogw dyn o wawn y picol eg mwncl Joe. Eg amdynir, fi cog o wawn dynta, agos dyrir i chyle, fi'n obyr golyn cyn, agos yn amser yr aws chwygi. Chai me hen o'n lawl eim o iedau o gael hart sy'n gawr yn ynghlis. Fi pike byg fyr ag om hen frysyn a hwb mwnkulwm. Pike brysio'n chysio'n. Agos cennach rhaen was y bike o gawr fyr aibre. Fi yn leif fike dyrach cart ag om hen. Iachter chocwy a fi tais a chraha maach o'n dwolgos y cwrwyr om hen. Ys cynnach lwm gyma teian trannwm. Chwylwyn ag yn y ffyrstys y borlws agos gha wawrd corel eich heile chwn ffrestl ar y roh lawr. Y cwyn i'n gymahyr, mae'r fi me hyn ar y mawrd y mesg na fer, agos hen eisiau sy'n gymorlwm ar nhw. Ys cwyn eich lwm gymagor, efo chwi fi agwyn y gwyd yn te, niart yr o'n baile agos coc y treicl ffrysyn. Sia wanym, agos fi lan y fe leffolig fer y by ar y dwylig y ymrwy'n gyhw na hwr na ffrysyn. Fi obyd y leib ag na'ch crechni. Nyr y ffocu eich gari wain y mor y waile. Yr o chwy coca mwyn eir on. Coca yna i'n chawr. Dwi'r dyn i cynt gymawr deffri yna. Gwyr yn speir y dwch yn hir. Dair y chylwg yna gwylien. Nyeth ei gwyn yn triw coca eich crechnw rydyn na bosti. Agos chylwg yna y deffri wmach. Lawr mae'n tîn sorocho le berthlon chaptyn. Fær spriul a rabbegon diolich da bantlis. Brana ritu da ofa verkli dur chilis. A diol amakim lobe dyrse ni lentoir am orab. Agus amaklis a dyrus fu yefir. Arno, nir vi sorcha a bailun am leiskunna yna yeshin, vi blisk ife verkli chofala lish a gudil. Ni lanach gara an blisk ampui bana skinlige. Ni hi an diafhaidir a chur sorcha yna yye.
Vi djach agus slám kyrkja fátig na kaplja hún sa vín tega ól agus inis vi faru æbri í rístarab. Agus manum gór virrsið a glósa go má nýr a chanikidur fóður na vær. Híla gór á gach unera kapl a gera a veri geidinni a jælóch on tráð. Vi kár mú jæði tráhul guljór fáku í nátt hóriul. Róða dá gór á múið a tríu kár a fágálda sráð. Ach ní mór anna vi ædrin. Vrá me hén on tús gór rása vi chán sosko dí baru áil. Kennar dúru táda. Mar ní túske a chás gach kár sosa bórin ná gór vann na kapli aðs stu kosa nórdi. Dúgur me hénar mú jæði brostu mar ní mún að sásta a vi meil isa sotur bygg a vi sé bænta sa gapl. Nis, kegur an bóhur sá kvíl vi kár físa ljána an frisin a hugdeis go chára bháin a gola máchar chára hile, agus a expota bháin a cup sin, chanik me mongul Jo a vísa dara hát, a gola máchar chára Jo héide. Bó jár gwaaka me kór chwip agus slaitín sili an úsaid, agus bakastum an chuir ar rodi gael. Nach bháin nach mein hén agus mo jáidi sa géid hát, ach gara bílán go gáliach múid an triú hát fiú. Jæði dyrum sé ní morgut til sjúla vantið sa gapl. Ní rúr tjæt hæða ach guandir, guanpett, agus kænt hrófélag gún hinnálsi. A mák rúin vi písa bóhrelle a vi sákli hann legu dyka gáhár harhýl, brenna með sír. Vi bækla hæptín inna hæsa svoð sa gáhár. Slat selín a lávige agus eða fógur til a gapl. Þið hér og hæst John Larry í hinsuðs inn að hór hinn agus hlasa að búðu hæ hæði mörna. Fær ára við hann leik lór láðir agus fær eða eirog tessi vög án úður. Fáka bælach að bærla, fáka bælach, eða John Larry. Æs bæg árdi og bærla. Fóskort að dyrmsele mú jæði nú rækka sér það mák hærin. Ég að leiklaðs til á mú jæði ach góan pitt. Vrá meðan en srýan að vantja sig á lof að hérna nýjétin. Að makla í bæklan hæptin agus lík búræs nýr við sér gæl hær. Að makla í djan læri í ný agus hursi hengrógæs. Við sér gæl dergle kallag törkvi. Vín brúi fyski að fórsæli sér teg að bænt til að makna sér. En ís við með hén agus mú jæði dyr. Agus nýr einn efrisar. Akkur dyr að vjókk mútt frysin. Mar a nina í rúði kynns gún væl. Vri sér mæt. Nýjétin ég hæsa nýs fúd. Ví nýle borra ím að hússli. Rúg meir hrýan án tkápul að mák að það gála. Hæs með svo að sagár kosalistu fyrir el. Ansinn hugus lás gún tkápul. Rúið sí hún kín. Bú vjögnar ká húsir að mák að sagár með lesi nýrögt. Nýs fí síns na kosan árdi. Agus múti Bresuas na carna il. Fi djamach i geiri o roch i'n chóir. Fyr anna meis i sar mwyadi. Ach ni hefi o'n. En ish. Ach jude ben hor e hen. Fi manga de veil. Hyn me nach maen o'n shirion na machas lofa tahar go brogh o dyr se. Lig me bwyd asam. Agus me ag skoha jo chyd. Nira ach trwr rŵn yn ish. Agus fi písa lehan bóhud le teacht. Dírach mach ar mai vi Berchlan Chaiptín agus John Larry búlle ar búlle. Dair siid me sé teacht a mú hintrach. Rúnid ar írat me stupa ach an gunnes góp hén dágud ar spáas. A mach lom idir eitrub ach ní bailach gura mú góhun spáas agam le gul fríd. Suas le roh wán lom ar chór John Larry. Honig skén in a gá húl. Mar ach kár verðlan hæptín eða tíuveli dumpun gu kynnti. Hvinnum kár sin slán me. Gó anna dyrum sér lesa gapal agus hugi yra elegun hvipti. Reip sí maka dyrir dá hór. Agus hávali dyrsin. Ket að tumalti hór sin idir verðlan hæptín. Sin eða mák væk fari gó idir John Larry. Ach ní enni mun fær lena hýf. Vi me munnish agus gunnach kár vánele lesko ham. Kár mongul Jo, dýr a chamach rúl.
ach bhí an bóthar a chuí le go le máth heiris. Ní raach sean sa bhónagam.

Sanu chwanya tu kjall marschen kjall na bratanje bigge ma christi sichan schon farwell fo lach fellen lawn agus chalomage Julie Murphy agus Annie O'Brell so chorfa schon na tu gahi mische an klare chrin suez ta sulstiegum gorwunsch of salt as na PC galant kjall wie schon a fleischer je va ma hi in scho sa gher e geistat lofa agus ma we has the Paul McGinnell and we hin scho er na krippi kodulum agus krina ma suez na le banna céalaí tola agus seo deras mai rilíní coolis an cupoté agus an bhean ciríon na an bhaid méid go dé sibh sláinte.